0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína. Tisknu levně
3: CZ. Náplně hned.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

devadesátky. Non-stop! Hit Rádio 90.

Hit Rádio 90.

Hit Radio 90. Hrajeme vám 90. Non-stop.

kolem 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Do Brna, do Prahy.
0: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
0: Hrajeme vám 90 non-stop. Hit Radio 90.

0: Dobré ráno z Hitrádia 90. 5 minut před 7. vás zdraví Vláďa Řepka. Ahoj a jedeme ve stylu cvičme v rytme. Tohle jsou Technotronic Get Up. Tak takhle jsme pařili v lednu roku 1990. A jak paříme na silnicích, Terezo?
1: Doprava.
2: Dobré ráno, přeje Tereza Musilová. K požáru auta došlo na příjezdu do Prahy po D10. Je to na nájezdu na Pražský okruh u exitu Satalice. A na okruhu pozor na 82,5 kilometru ve směru k letišti. U sjezdu na Jesenici se srazilo osobní auto s nákladňákem, blokovaný je jeden pruh, už tam počítejte se zdržením. Na severu Čech opatrně na trase z mostu do Lovosic u Třebenic osobní auto tam srazilo zvěř. A k nehodě se zvěří došlo i na Litoměřicku na trase ze Štětí do Liběchova u Počeplic. Projíždí se tam jedním pruhem. Šťastnou cestu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
10: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
11: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
10: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
12: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
13: 30 let tančícího domu.
14: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
13: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
14: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
13: Více informací na stránkách www.td30.cz.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.
15: Hele, nezaseko ses?
16: Ne.
17: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo, hlavně na jeho západě přeháňky nebo déšť. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy 27, tam, kde bude pršet 17 a na horách kolem 16.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Krásné dobré ráno, zítra Rádia 90 od Vlády Řepky je 7 hodin a přeju vám ostrý start do nového dne. A proč na vás jdu hned takhle z ostra? Ti, co koukali do zatmění slunce bez filtrů, vědí. Od Říma přes Německo až po Pražský Vinohrady totiž plní ordinace lékařů. No jo, našli se mezi námi tací, co koukali, a jejich vidění dneska teda není úplně nejostřejší. Nechci říkat, že jsme vám to říkali, a tak hraju. Rajcet Fred.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: bubeník Sly, basák Robí a zpěvák ze Simply Red, Nick Hucknell. V programu Hitrádia 90 v 7.09. Dobré ráno v reggae stylu. To je pěkný ranní balzám pro uši, že jo? Jmenuje se Night Nurse. Dneska ještě počasí bude fajn, ještě nečekáme styl reggae, ale přes Moravu se k nám pomalu bude vracet. V pátek může být i přes 30. Si pojďme užívat ten dnešek takhle klidnej. Za chvilku vám k tomu zahraju třeba Ricky Martina nebo Sophie B. Hawkins na Hitrádiu 90.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte?
4: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz. Oh.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
7: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
8: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.

Krásné úterý s Ricky Martinem na Hitradio 90 v 7.25. Letos mu bude 30. Ne Rickymu, ale mluvím o pořadu, který hltáme. Vedle kalendária a večerníčku to bude jeden z nejdéle vysílaných pořadů. AZ Quiz. Ten je tak populární, že do něj Česká televize zastavila oficiálně přihlášky. V pořadníku bychom totiž čekali 6 let, než by se na nás dostala řada a postoupili bychom k Evě a Alešovi. Tak já jsem Vláďa Řepka a než se dostaneme do toho AZ kvízu, tak si můžeme udělat malý trénink tady spolu. Takže uhodněte, co se skrývá pod písmenem B. B jako blbec. Německý taneční projekt, který v roce 97 roztancoval celý svět a v názvu má slavný italský koktejl z broskví a proslavili se hitem Samba de Janeiro. Ne, není to Michael Jackson. Samba. Správně, jsou to Bellini, legendární pecka Samba de Janeiro v 7.25 na Hit Radio 90. Krásné ráno.

0: Na Hitrádiu 90 v 7.37 Meatloaf a určitě si všichni pamatujeme ten klip, který byl ve stylu krásky a zvířete. Když je venku horko, tak sáhnete radši po nějakým ledovým pití anebo si dáváte teplej čaj. Tak ví to i beduini na poušti, ví to i řepka, že paradoxně nejvíc nás ochladí horký nápoj. Ale funguje to jenom v suchým horku a v lehkém tričku. Takže ledovou kolu taky úplně nezavrhujte. 90ky jsou za chvilku zpátky, Michael Jackson Jam bude.
1: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Hit Radio 90 před 8, s vámi Savage Garden, Vláďa Řepka, dobré ráno. Kde se můžeme naučit zachraňovat životy? Tak třeba i tohle se dozvíte v našem přehledu za chvilku. Bude i počasí, ale nejdřív volám na pomoc Terezu, abychom věděli, jak se jezdí.
1: Doprava.
2: Hezké ráno přeje Tereza Musilová. První zastávkou je hlavní město. Na Pražském okruhu na 82. a půltém kilometru směrem k letišti pozor u sjezdu na Jesenici. Je tam nehoda osobáku s nákladňákem a provoz sílí. Tunely proto můžou být blokově odbavovány. Na Ústecku opatrně mezi Řehlovicemi a Trmicemi. Tam se srazilo osobní auto s motorkářem, na místo vyjeli záchranáři. A na severu Čech je nehoda ještě na Liberecku mezi Dětřichovem a Frýdlantem. Tam bouralo osobní auto s nákladňákem a projíždí se jenom Kyvadlově. A skončíme na Znojemsku. Na příjezdu do Bojanovic směrem od Hlubokých Mašůvek srazilo osobní auto divočáka. I tam je provoz částečně omezený.
0: Terezo, děkuju a ještě přidávám v centru Prahy v Legerově ulici na křižovatce s Vinohradskou směrem na Florence. Došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a blokovaný je jeden jízdní pruh a kolona se tvoří už od Nuselského mostu.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Ahoj, tady Lukáš Jihlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Tak už můžu?
9: Točíme.
8: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
9: No co asi děláte, ne?
8: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
9: A dál?
8: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
9: A kde vás najdou?
8: Jako adresu?
9: Webovky.
8: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
9: Máme.
8: Hele, radši to vem znova.
10: Atención!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
13: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
12: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
17: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
18: tady není co do kamen!
17: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop Avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
19: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
20: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
21: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
20: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
21: Jirská kletba.
20: Tak přijďte.
17: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na dek.cz.
2: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
22: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetovali prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládní tábor je odhodlaný prezidentův postoj přehlasovat. Už dnes se na Staroměstském náměstí v Praze můžete naučit zachraňovat životy. Město tam pořádá den s pražskými záchranáři. Ten nabídne ukázky zásahů, sanitky i speciální techniku. Předseda Evropské rady Antonio Costa dnes navštíví Slovensko, kde zahájí cesty po členských zemích Evropského bloku. Předpolednem se Costa v Bratislavě sejde se slovenským premiérem Robertem Ficem. Trumpova vláda připravuje zrušení turistických a obchodních víz až 200 tisícům cizinců, kteří v USA požádali o azyl. Šlo by o nejrozsáhlejší rušení víz v historii země. Pokud to vláda udělá, povede to k mnoha soudním sporům. No a české volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami.
0: Do newsroomu Davidovi díky a ještě se podíváme, jak bude.
2: Počasí.
0: Čekáme oblačno až zataženo, hlavně na jihozápadě přeháňky nebo déšť. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy 27, tam, kde bude pršet 17 a na horách kolem 16.
2: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: 8 hodin, vítejte zpátky na Hitrádiu 90, od mikrofonu přeje příjemné ráno Vláďa Řepka. Tak lovci tornád už nemusí lítat přes půlku zeměkoule do Ameriky nebo do Japonska. Včera jedno silné udeřilo na jihu Francie. 300 poškozených domů, popadaný stromy, výpadky proudu. Hele, pojďme si slíbit, že na sebe dneska budete dávat pozor. A já vám za to zahraju Liquido, Narkotik.
2: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Dobré ráno, s Hit Rádiem 90, 12 minut po 8. Teď si připadám jako v lahůdkářství, když vám hraju Karen Ramirez, Looking for Love. Karen původně z Karibiku, je z ostrova Trinidad, dneska žije ve Velké Británii, učí zpěv, občas objíždí velký 90-kový festivaly a jako každý v našem věku ráda vaří a uvažuje, že se přihlásí do Prostřeno. Tak, ruličky do ručky a máme tu desert. Sweetest Thing od U2 budou za chvilku na Hit Radio 90. Krásné ráno.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz S námi dojdeš k výsledku.
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz Zkušenosti, které předáte dál.
3: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
4: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
5: Otestuj Subaru Sedlčany.
6: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
5: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz
7: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět.
5: Stavmin, stavíme sny a pořád. Pevně. Stavmin.cz
7: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz Sekce kariéra. www.baest.cz Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
13: Jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

My jsme Hit Radio 90 v 8.27 s Chrisem Reou, Looking for the Summer. Pěkný ráno. Máme před sebou ještě týden prázdnin, tak to je nejvyšší čas možná někam na poslední chvíli vypadnout. Třeba autem, k moři, na jih Evropy. Jestli máte namířeno do Španělska, tak si tam prosím nehrajme na hrdiny s dojezdem na rezervu, myslím benzín a naftu. Ve Španělsku vám sice za samotnou prázdnou nádrž nikdo pokutu nedá, ale jakmile vám auto zhasne na nebezpečném místě a zablokujete pruh, tak vám napaří policie v pokutu v přepočtu skoro 5 000 korun. A on je rozdíl mít a nemít 5 000, že jo? 90 non-stop, jedno slunce střídá druhé, v 8.27 Texas Summer Sun. Pěkné úterní ráno přeje Vláďa Řepka na Hit Rádiu 90.

0: 8.39 na Hitrádiu 90. Mariah Carey a Emotions. Kolem Marušky začíná být zase pěkně živo. Po 25 letech otvírá trezor a z něj vytahuje... To je snad kostlivec. No ano, je. Mariah chystá velkou reedici alba Glitter. Ano, toho alba i filmu, který oba totálně propadli a málem jí zničili kariéru. Ale jak už to bývá, fanoušci si desku časem zamilovali a Mariah k ní teď na podzim přidá 15 nových nevydaných bonusů a růžový vinyl. My jsme Hit Radio 90 a jdeme do modré. Za chvilku Oasis.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Extreme Sale v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: S vámi před devátou Hitradio 90, Vláďa Řepka, ahoj. Tohle jsou London Beat 90, budou za chvilku zpátky, ale koukneme se, jak to jede.
1: Doprava.
0: Tak v Praze, na jižním městě, na křižovatce ulic Hvězdoslavova a Výstavní probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut, tak tam počítejte s omezením provozu. Terezo, ahoj, předávám štafetu.
2: Hezké dopoledne přeje Tereza Musilová. Kolona stále popojíždí po Pražském okruhu. Provoz tam komplikuje nehoda na 82. a 5. kilometru. Je to ve směru k letišti u sjezdu na Jesenici. Tunely můžou být blokově odbavovány. A v Praze pozor i v Legerově ulici u křižovatky s Vinohradskou. V omezení tam bouralo osobní auto s dodávkou. Do kolony vjedete na Nuselském mostě. Teď se přesuneme na Vysočinu. V Havlíčkově Brodě v Perknovské ulici zasahují záchranáři u nehody. Provoz je tam omezený. Na Jindřichohradecku v Dačicích pozor na Palackého náměstí. Tam havarovala dvě auta, průjezdný je jeden pruh. A ve Vsetíně je nehoda v ulici Svárov, konkrétně u křižovatky s ulicí Hlásenka. Tam se vybouralo osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky,
3: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
8: Montujeme,
9: vyklízíme,
8: krabice vám zapůjčíme.
9: Těžký kusy, to je naše.
8: Však recenze mluví za vše.
9: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
8: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
11: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
12: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
13: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
16: Řešení je úvěr od Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit hodně.
16: Řešení je Acema.
15: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
16: Řešení je Acema.
15: A co když potřebuju 20 milionů?
16: Řešení je Acema.
15: A 30?
16: Acema.
15: A 40?
16: Acema.
15: A 50?
16: Acema. Jde to i bez banky.
15: Hele, nezaseko ses?
16: Ne.
17: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
18: Počasí.
0: Úterý bude oblačné, zatažené, hlavně na jihozápadě se můžou objevit přehánky nebo déšť. Teplota na horách 16, tam, kde bude pršet 17, všude jinde 25 a na jihu Moravy 27 stupňů.
18: Hrajeme vám
1: devadesátky non-stop.
0: 9:00, díky, že jste i dál s Hitrádiem devadesátka, hezké úterý přeje Vládě Řepka. Tak přesně za 7 dní začíná škola a rodičům, myslím, už teď tiká v oku, že jo? Co to všechno musíte nakoupit? Penály, obaly na sešity, zaplatit družiny, kroužky, peněženky pláčou. A průzkumy potvrdili to, co už teda všichni dávno víme, že většinu týhletý práce odedřou maminky. Tak nejenom pro ně budu za chvilku mít BSP, holka, čapni draka a maminky, díky.
1: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Baláš, Střihavka, Pavlíček, BSP, Holka, Čapni, Draka, 9.11 na Hitradio 90. Jestli nás sladíte v dabu na Plzeňsku a nejste úplně spokojeni se signálem, tak má to smutný důvod. Na 40-metrový stožár vysílače u Horní Břízy vylezl muž a už přes 11 hodin s ním na místě komunikují vyjednavači. Tak pevně věříme, že tohle to skončí dobře. Za chvilku jsou 90ky zpátky, Tina Turner bude.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
8: Trubky troubí, vstávat se má.
9: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
10: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
11: Z Planého dne právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
12: Co to zas Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: Hit Radio 90.

Ladí vás Kathy Dennis na Hitrádiu 90 v 9.24. Pěkné úterý přeje Vláďa Řepka. Plánujete na závěr léta ulovit ještě nějakou pohádkovou dovolenou nebo exotiku, jo? A kde to hledáte? Na sociálních sítích, jo? Tak pozor, ať nenaletíte. Hlavně na Facebooku, a ten scénář, ten je pořád stejný. Vidíte zájezd snů za lákavou cenu, objednáte, dokonce vám přijde i falešní potvrzení třeba z bookingu, ale na letišti zjistíte, že neletíte, že jste naletěli. Hrajeme nejvíc 90 v českém éteru, tohle už jsou Bryan Adams, Mel C, When You're Gone.

0: 9 hodin 35 minut, Hit Radio 90, Bon Jovi, zdraví vás Vláďa Řepka a k něčemu se vám přiznám, miluju vlaky. A proto mě do kolen dostala zpráva z České železnice, kdy u Brna výpravčí omylem poslal elektrický rychlík na úplně jinou trať. Ale na té trati vůbec nebyly troleje. A ta elektrická lokomotiva přesto dojela ještě 4 kilometry k nejbližšímu perónu. No, stejně jsme my Češi šikovnej národ. Za chvilku Backstreet Boys a nebo Markéta Rachmanová a její George Michael na Hit Radio 90.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování v Rána je to správné řešení. Máme zkušenost.

0: výbornosti svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: téhleté hodiny jsme si nemohli přát. George Michael, Fast Love na Hitparádu 90. Skoro 10, pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne přeje Tereza Musilová. Popojíždět budete po D1 v omezení u Šmejkalky. Směrem na Prahu ztratíte 10 minut. A ve směru na Prahu je taky nehoda. Na 10. kilometru bourala 2 auta, projedete ale bez větších potíží. Kolona je stále na pražském okruhu směrem k letišti. Auta jedou pomalu mezi Jesenicí a exitem Ořech. Tunely můžou být blokově odbavovány. Teď se přesuneme na dálnici D5. Ve směru na Prahu došlo na 660. kilometru k požáru osobního auta. Na místě jsou hasiči i policisté a nehodu hlásí ještě Rožnov pod Radhoštěm. V ulici Dukelských hrdinů havaroval náklaďák, provoz je tam omezený.
3: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
4: Pyžámko s jednorožcema.
3: Máme.
4: Bundu a sovčelky s kočičkama.
3: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
4: Tepláčky, tyhle mám děravý.
3: Máme tyhle s dvojitými koleny.
4: A hlavně méně.
3: Neboj, máš ho už v batůšku.
4: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
3: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
5: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
10: Jedině v outletu Pop Airport.
9: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
10: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
9: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
10: Více na pop.cz.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Bestmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Bestmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
12: Velká balení a ještě větší úspora. V Teď je ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska jste to pocítili už od samého rána, že slunce do postele moc neprosvítalo skrz okna a vydrží to pod mrakem celý den. Navíc odpoledne na jeho západě může spadnout i pár kapek. Teploty 21-25.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tohle je úterní dopoledne. Nejenom, že v obchodech už jsou školní pomůcky třeba od začátku prázdnin, ale všimli jste si, že tam je už i Halloween? Takže dýně, strašidla, pavouci. A to už je jenom krůček k vánočním řetězům. S vámi Markéta Rachmanová. Nadělujeme už dnes, tak rozbalujte. Teď Jennifer Lopez, Hit Radio 90. Dobrý den.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

Hit Radio 90. What we're living in. Let me tell you.

0: Stará známá pravda o tom, že jaký si to uděláme takový, to máme 10.13, Hit Radio 90 a Činasky. Letos nezvolili úplně válecí dovolenou ani u českýho rybníka, ani na Jadranu, ale naopak mají za sebou už hodně moc zastávek jejich festivalku Činasky Open Air Léto. Možná jste navštívili nebo někde viděli a prostě víte, že to není jenom obyčejný koncert, ale že je k tomu přišpendlená ještě spousta dalších aktivit přímo na místě a to místo je jako bonus opravdu moc hezký. Teďka v pátek Moravský Krumlov, pak ještě několik zastávek a v polovině září to celé skončí v Praze. Činasky Open Air Léto.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
11: yes,
10: tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
11: Yes,
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
12: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
14: Březová! Kdy je učitel za hvězdu?
15: Když vezme děti na Březovou.
14: Březová!
15: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
16: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
14: Březová!
15: resortbřezova.cz.
17: Tak už můžu?
18: Točíme.
17: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
18: No co asi děláte, ne?
17: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
18: A dál?
17: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
18: A kde vás najdou?
17: Jako adresu?
18: Webovky.
17: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
18: Máme.
17: Hele, radši to vem znova.
19: Mami, já mám řidičák.
20: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
21: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
22: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
23: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
24: No jistě.
23: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
24: No jistě.
23: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
24: No jistě.
23: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
1: Devadesátky. You got that something. jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

To jsou Erosion a Hit Radio 90 v 10:30. Možná, že už považujete ChatGPT jako svého nového člena rodiny, protože s váma už byl nadovolený, kterou dokonce sám naplánoval, takže je tam jistá forma vděku z vaší strany a taková vazba už se tam zrodila. Tahle aplikace se pořád vyvíjí, teďka nově tím směrem, že některé vybrané konverzace bychom mohli v chatu zamknout před světem. Takže bychom dostali možnost dostat se k ním pouze pomocí pinu anebo třeba otisku prstu, to se ještě řeší. Přece jenom hodně z nás s chatem sdílí třeba věci kolem zdravotního stavu nebo vztahový věci se tam píšou, nebo můžete vymýšlet třeba super tajný dárek pro rodinu, pro kamaráda a nepotřebujete úplně, aby to někdo viděl. A nebo si tam třeba řešíte, jak dát v práci výpověď. Tak hlavně, aby ten pin neselhal ve chvíli, kdy se kolem vás bude motat šéf, protože to by se

0: Inexcess na Hit Radio 90. Zítra večer nám bídneme další kolo Hit Parády Eurochart. Kdo se asi nejvíc smál na konci srpna 97. roku? Byli to Backstreet Boys nebo to byl Coolio? Ale úplně nejvíc alb v tu dobu prodávala skupina, která měla dost hororový zjev. Frontman měl čertovský růžky a když se Keith Flint podíval do kamery, tak jste si dali přes oči polštář. Zítra v 6 hodin víc v Hitparádě Eurochart prozradí Michal Klein, ale vy samozřejmě moc dobře víte, že tou skupinou jsou Prodigy.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: 90 jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky.

mouth, and I feel like I'm laughing in

0: Úterní ráno už je minulostí, za týden to bude docela divočina a proto je potřeba ještě ponechat klid zbraní. To jsou Pokes na Hitrádiu 90.7 před 11.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne přeje Tereza Musilová. D5 hlásí dvě nehody a obě ve směru na Prahu. Na 660. kilometru došlo k požáru auta, tam už se dá projet bez větších potíží a za Berounem na 13. kilometru narazilo osobní auto do svodidel. Je tam kolona, ve které se zdržíte 10 minut. A kolona je i na pražském okruhu směrem k letišti. Auta jedou pomalu mezi Modleticemi a exitem Ořech a může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A skončíme na severu Čech. V centru Liberce je nehoda v ulici Na Příkopě, bourala tam dvě auta, s opatrností se kolem projet dá.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí, to všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte. A přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte!
14: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
0: Počasí. Dneska bude oblačno až zataženo, slunce moc neuvidíme, na jeho západě odpoledne k večeru dešťové přehánky, bouřky spíš ne, teploty 21 až 25.
1: Hrajeme Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Posloucháte Hit Radio 90, tak jakou máte dneska náladu? Spíš takovou našedlou, jako mundur pana Vrátného? A nebo máte až křeč z toho skvělého pocitu, jaké je to dneska bezvadnej den už od samého rána? Tak ať to vydrží i po 11. Markéta s vámi.
1: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Když se redaktorka hudební televize VH1 tenkrát dost povýšeně zeptala Shona Malince, amerického písničkáře, jaké je to pocit být autorem jenom jednoho jediného velkého hitu, tak Malince docela bez zaváhání odpověděl: milá slečno, díky téhletý jedné písničce jsem poslal všechny svoje děti na vysokou školu. Já ji mám moc ráda, možná právě proto, že je tak jedinečná. A že někdy fakt stačí málo, ale takový to poctivý málo. Tak to byl rok 1998, Shawn Mullins, a za 3 minuty jsou 90ky zpátky.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
3: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán... Hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz.
9: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
10: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
11: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
10: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
12: Tisknu levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
15: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaní.
16: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
17: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
18: Devadesátky jsou zpátky.
19: Hit Radio 90.

Hit Radio 90 je samozřejmě i na sítích, hledejte nás na Instagramu i na Facebooku a já vám můžu slíbit, že během podzimu tam budeme soutěžit třeba o vstupenky na pražský koncert Briana Adamse do O2 Areny. No a teďka tam připomínáme koncert Live Aid, konkrétně vystoupení kapely Queen, která dostala stejně jako všichni ostatní prostor jenom 20 minut. Ale to bylo nějakých 20 minut, kdy Freddie Mercury dokázal jak dirigentskou hůlkou ovládnout 72 tisíc lidí na stadionu. Tohle už je rok 1994, New Order a verze písničky True Fate. Nenápadný přebal singlu, takový modrý pozadí, na něm padající žlutý lísteček, žádný text, jen dokonalá muzika.

Stenke zpěvák, o kterého vždycky bývala bitka. On je totiž strašně dlouho se svou ženou, který je opravdu hodně let naplno oddaný. A tak když se k němu chtěla dostat jiná žena, tak to nikdy nebylo víc, než že s ním prostě naspívala písničku. A ono být se Stingem v jednom studiu a zpívat na jeden mikrofon, prostě některý.

0: Vím, že nám stačí. A stačilo to i Týně, která si Stinga prosadila do hitu, kde Sting paradoxně skoro vůbec není slyšet. On Silent Wings se na Hit Rádiu 90, 11.37, hezké dopoledne.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
3: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
4: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
5: 90 jsou zpátky.
6: Hit Radio 90.
5: 90.

0: snad žádný boom na silnici kolem poledne.
1: Doprava.
2: Dobré poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Pražském okruhu v úseku mezi sjezdem z dálnice D5 a nájezdem od Ořechu směrem k dálnici D1 se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona, počítejte tam se zdržením. Popojíždět budete i v Praze na Jarově. Na křižovatce ulic Spojovací a Hartvigová došlo k dopravní nehodě. Počítejte tam se silným provozem. Směrem z Libně se tvoří kolona. A pozor si dejte na dálnici D1. Na 11. kilometru ve směru na Brno stojí odstavené nákladní auto. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
5: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
10: firma na zážitky
9: CZ.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
15: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Začala schůze sněmovny. Poslanci by se měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel. Opozice se pak obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, utrácení a růst státního dluhu. Prezident Petr Pavel odpoledne na Pražském hradě přijme vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Setkání s hlavou státu se koná tradičně u příležitosti porady, kterou velvyslanci a velvyslankyně zahájili včera v Černínském paláci. Loupeže v evropských muzeích jsou v poslední době stále násilnější, tvrdí to Europol. Pachatelé při nich používají střelné zbraně, sekery nebo dokonce výbušniny a napadají pracovníky ostrahy. Podle policejní agentury může vývoj souviset s nástupem nových zločineckých gangů, zaměřených na konkrétní cenné artefakty. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži v Lausanne proti zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by s odvoláním neuspěla, na korte by se mohla vrátit až v polovině roku 2030.
0: Počasí. Ještě doplníme o počasí. Dneska od rána je to takové pošmourné, oblačno, zataženo, někde ještě polojasno, k večeru a odpoledne na jeho západě může pršet, může i lehoučce zabouřit, ale není to pravidlo. Teploty 21 až 25.
14: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Tak všechno už víte a to, co ne, tak to se buď nestalo, anebo nebylo to nebylo tak důležitý, abyste si tím na poslední prázdninový týden krmili hlavu. Markéta s vámi, posíláme Johna Sekádu.
14: Hit Radio 90ka a Markéta Rachmanová.

nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: No, některá videa, co běhají internetem, jsou velký extrém. U jednoho se za chvilku zastavíme. Pochází z Číny, kde probíhá taková speciální olympiáda. Vydržte.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
3: tady není co do kamen!
2: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
7: tisku.cz. Náplně hned.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: 30 let tančícího domu.
10: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
9: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
10: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
9: Více informací na stránkách www.td30.cz.
11: Co to za Popeyes kuje za pikle?
12: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: hrajeme 90 non-stop, jsme Hit Radio 90, Depeche Mode, 12.25. V Číně teď probíhá unikátní olympiáda, kde mezi sebou nesoutěží lidi, ale roboti. Roboti ze 16 zemí světa. Stroje tak suverénně lámou světový rekordy lidí. Pro příklad Usain Bolt drží rekord v běhu na 100 metrů už od roku 2009. Teď mu ho ale vypouknul soupeř, který se u toho vůbec nezadejchal, protože, jak to říct, no prostě místo plic má chladící systém. World Humanoid Robot Games. Schválně se podívejte na Instagram. Je tam spousta videí, kdy roboti běží jako o život, než se pak potkají v cíli na jedné hromadě a kolem lítají jiskry.
1: Hit Radio 90. 90.

na Hitrádiu 90. Michael Jackson 7. září, to bude 30 let, co Michael vystoupil na Letenský pláni v Praze a zahájil právě v Praze svoje velkolepý history tour. A my na ten den budeme hrát ještě víc Michaela Jacksona a všechno vyvrcholí History Night na Hitrádiu 90, kdy večer uslyšíte všechny ty

0: věci, který Michael Jackson živě nabídnul před 30 lety v Praze Letenské pláni.
1: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Street life drama.

0: Australský hezounek Jason Donovan na Hit Radio 90, 6 minut před 13. Dáme si pohled na oblohu, taky se mrkneme na dopravu právě teď.
1: Doprava.
2: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na Pražském okruhu v úseku mezi sjezdem z dálnice D5 a nájezdem od Ořechu směrem k dálnici D1 se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona, počítejte tam se zdržením. Popojíždět budete i na příjezdu do Brna po dálnici D2. V úseku mezi 3. kilometrem a nájezdem na dálnici D1 směrem od Bratislavy se také vytvořila kolona. A zdržíte se i na dálnici D1 u Velké Bíteše. Mezi s tím 64. a s tím 61. kilometrem směrem od Brna na Prahu se kvůli dopravnímu omezení vytvořila také kolona. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád řádně pevně. Stavmin.cz.
7: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
8: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dneska celý den pod mrakem, teploty 21 až 25, zítra ráno a dopoledne bude převážně oblačno až zataženo. Místy se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky, během odpoledne a k večeru se ale bude vyjasňovat. Zítřejší středeční teploty někde mezi 16 až 21, na horách 14.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Tohle je úterní odpoledne, Hit Radio 90 a 25. srpnový den. Říkala jsem vám dneska, jak jsem už objevila v obchodech halloweenský dekorace. Tak Hanka to posunula ještě dál. Já jsem v jednom supermarketu už viděla i vánoční čaje, ale možná, že to ještě z loňska. Jo, to bych asi Hani podepsala.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Než se britský DJ Norman Cook rozhodl vystupovat pod přezdívkou Fatboy Slim, tak tvořil pod pseudonymem Mighty Dub Cats. Je to taková zajímavá strategie zkoušet vlastně různý názvy, jak bych se mohl jmenovat, pokud se písnička nepovede, tak se prostě jenom vymění to jméno toho projektu. A nenese si žádnou ostudu ani odpovědnost pro další projekty. 90ky za moment, zpátky Pet Shop Boys budou.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
13: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
14: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
13: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
15: Irská kletba.
13: Tak přijďte.
16: Palace. Divadlo, které hraje komedie.
17: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
18: Tak už můžu?
19: Točíme.
18: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
19: No co asi děláte, ne?
18: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
19: A dál?
18: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
19: A kde vás najdou?
18: Jako adresu?
19: Webovky.
18: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
19: Máme.
18: Hele, radši to vem znova.
20: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
21: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
20: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
22: Tisknu levně CZ.
23: Náplně hned.
24: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
25: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Pokaždý, když slyším tuhle tu písničku, tak se mi vybaví scéna ze střední, kdy jsme psali maturitní slohovku z češtiny a za dveřma po chodbě šel někdo a nahlas si tam pouštěl z kazeťáku Čo s tým? Nakonec jsme to teda všichni jako nějak napsali, jo, ale Čo s tým bylo v tu chvíli hodně výstižný. A Čo s tím týdnem prázdnin ještě, který máme k dispozici? Taková soukromá 90s party, to není úplně blbej nápad. Bez Palp se to rozhodně neobejde právě teď na Hit Rádiu 90. 13.26, Disco 2000. Hezký odpoledne.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
3: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
2: Potřebujete auto na výlet?
3: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
2: Nebo

0: Chcete styl na každý den?
1: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
0: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
1: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
2: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: I Robí se k ním pak na čas vrátil, takže to bylo všechno v pohodě. Ivo Aláč už je taky zpátky ve vysílání Hitrádia 90. Přeju vám krásné úterní odpoledne, za chvíli třeba R.E.M. nebo M. People, ale ještě předtím aktuální informace z dopravy. Doprava.
1: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D1 na stém 65,5 kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané nákladní auto a blokuje pravý jízdní pruh. Počítejte tam s omezením. Na Pražském okruhu v úseku mezi sjezdem z dálnice D5 a nájezdem od Ořechu směrem k dálnici D1 se kvůli dopravnímu omezení vytvořila kolona. Počítejte tam se zdržením. A popojíždět budete i na příjezdu do Brna po dálnici D2, a to v úseku mezi 3. kilometrem a nájezdem na dálnici D1 směrem od Bratislavy. Tady se také vytvořila kolona. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru, jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveřehořovice.cz.
11: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
12: A když chci klid, zvednu hlas, že chci motorovej rošt.
11: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
0: Počasí. Dneska převládá zatažená až oblačná obloha, lokálně se objevují přehánky nebo déšť a k večeru by mělo v Čechách srážek přibývat. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 16 a 23 stupni. Ty zítřejší denní budou podobné, nejnižší noční 15 až 11 a jinak v noci ráno a dopoledne bude převážně oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Během odpoledne a večera pak čekáme ubývání srážek a polojasno bude častější.
13: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Těch mužů a vlastně i žen na měsíci bude v brzké době znovu hodně, ale teď o jednom budou zpívat R.E.M.
13: Hit Radio 90 a Ivo Aláč.

0: pro vás, co jste dlouho nebyli v kostele, trocha atmosféry v podobě hitu Ameno na Hitrádiu 90. Kdybyste to chtěli napravit, tak České Třebové v kostele svatého Jakuba ve speciální vitríně je vystavená asi 400 let stará soška jezulátka ze slonoviny, která byla nalezena v Městském muzeu v České Třebové. Taková pozapomenutá trošku. Za chvíli pozapomenutý hit skupiny Aqua Turn Back Time na Hitrádiu 90.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky,
2: škola volá.
3: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio devadesátka.

Skvělá věc, Two Steps Behind od Def Leppard na Hit Rádiu 90. A tohle bylo z filmu s Arnoldem, poslední akční hrdina. Ale jinému akčnímu hrdinovi je věnované letošní léto v pražském Biu Oko. Příští úterý tu přehlídku nazvanou jasně Léto s Keanu Reevesem zakončí jedna devadesátková klasika Drákula Francisa Forda Coppoly. No ale dneska je na programu komiksovka s jinými démony. Konstantin. Pro ty, co nebudou mít co dělat od 8:30 večer. A brzy už by snad měla být realizována i dvojka, takže by to chtělo vidět jedničku. A tím máme pořádně nakoukanou včas, že jo. Za chvíli Enly, anebo Eric Clapton, ale tohle už určitě poznáváte. Tohle jsou Roxette a úžasná věc Alba Joyride. Fade Like a Flower na Hit Radio 90.

0: 14.36 aktuální čas, to znamená, že za chvíli jsou tady 3 ve 3. Tři hity, které mají něco společného, a dneska konkrétně to, že námi zaspívají oslavenci těchto dnů. Tak se těšte, ale ještě předtím Lucie nebo Jam & Spoon.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: nejčastěji zpívající vrána na světě Sheryl Crow. Every day's a winding road. Za chvíli 3 ve 3. Předtím Lucie s dopravou.
1: Doprava.
2: Na dálnici D5 na 90,5 kilometru směrem na Rozvadov došlo k požáru auta. Na místě jsou hasiči i policie. Blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Počítejte se zdržením, kolona má asi 2 kilometry. Pozor si dejte na dálnici D35 na 266. kilometru na obchvatu Olomouce směrem na Mohelnici stojí v pravém pruhu porouchané nákladní auto. Doporučujeme tam snížit rychlost. A s omezením počítejte i na dálnici D1. Na 165.5 kilometru ve směru na Prahu stojí porouchané nákladní auto a blokuje pravý jízdní pruh. Dejte tam pozor.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
6: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
7: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
0: Počasí. Dneska večer, v noci, ráno a dopoledne bude převážně oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, četnější budou v severní polovině území. Během odpoledne a večera zítra pak čekáme ubývání srážek a častější polojasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní 16 až 23, tedy podobně jako dneska.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Včera slavila narosky Blanka Šrůmová, známá z kapely Tichá dohoda. Dneska Billy Ray Cyrus, který teda jistě v devadesátkách netušil, že ho později zastíní jeho dcera Miley. No a zítra bude mít narozeniny Dr. Alban. Tak si pojďme od těchto tří jmenovaných zahrát tři velké hity.
1: Ivo Alač, Hit Radio devadesátka. Tři.

0: Tohle byla jedna z nejlepších a nejúspěšnějších devadesátek na Hitrádiu 90. It's my life. Zítra bude doktorovi Albanovi už 69. O 4 roky mladší je Billy Ray Cyrus, který slaví dneska a předtím zpíval Achy Breaky Heart. No a o další 4 roky mladší je Blanka Šrumová, kterou jsme slyšeli v hitu Tiché dohody Večírek osamělých srdcí, a Večírek měla včera. Tolik dnešní 3 ve 3 od oslavenců těchto dnů.
1: 3 ve 3 na Hitrádiu 90.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
5: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
6: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
5: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
6: Jirská kletba.
5: Tak přijďte.
7: Palas, divadlo, které hraje komedie.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Otestuj Subaru Sedlčany.
10: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
9: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
11: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále.
12: Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok.
11: Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět.
12: Stavmin, stavíme sny a pořád pevně. Stavmin.cz.
13: Tak už můžu?
14: Točíme.
13: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
14: No co asi děláte, ne?
13: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
14: A dál?
13: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
14: A kde vás najdou?
13: Jako adresu?
14: Webovky.
13: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
14: Máme.
13: Ale radši to vem znova.
15: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
16: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
16: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
16: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
18: Stavebniny DEK přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na DEK.cz.
19: Randíte?
7: A tohle znáte?
19: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
19: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
19: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
19: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
2: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
3: 90 jsou zpátky.
10: Hit Radio 90.

Sádka All This Time obohatil jeden z těch festivalů, které jsme tu měli ještě před prázdninami, pražský Metronom. No a v tomto týdnu skončí ten populární putovní festiák, který je tu každé prázdniny už několik let. Hudebně kulturní festival Hrady.cz bude mít svou poslední zastávku na Bezdězu. V pátek třeba z MIG 21 a Rybičkama 48, v sobotu s Danem Landou, Tomášem Klusem, Vypsanou Fixou a Miraj. No a v sobotu odpoledne taky s možností prohlídky hradu Bezděz v ceně vstupenky. Tak jestli jste letos ještě na Hradech nebyli, poslední šance. A teď už Moloko, Sing It Back na Hit Radio 90.

0: Vítr změn konečně přinesl kýžený déšť a houby začaly růst. Teď jsou prý nejvíc k nalezení ve vrcholových partiích Šumavy v oblasti mezi Železnou Rudou, Prášily a Modravou a taky prý v okolí Kamenického Šenova a v takzvaném Šluknovském výběžku. Ale tam to prosím vás nevyzbírejte mámě, která je tam na chatě. Za chvíli Spice Girls na Hit Radio 90.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Aničko, pojď se nachystat do školky. Co všechno budeš potřebovat?
3: Pyžamko s jednorožcem.

0: psema.
1: Máme?
0: Bundu a sovčelky s kočičkama.
2: Už jsem objednala z V-Martu. Zítra nám to přivezou.
0: Tepláčky, tyhle mám děravý.
2: Máme tyhle s dvojitými koleny.
0: A hlavně méně.
2: Neboj, máš ho už v batůšku.
0: Tak jo, to už je asi všechno. Jdem si už hrát?
2: Pyžamka, tepláky, mikiny i sovčelky najdete na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Takhle zpíval klasiku od Bee Gees Jimmy Somerville v 90. letech. Tolik je Hot to Love Somebody na Hit Radio 90. A teď už Lucie a doprava. Doprava.
1: Na dálnici D1 na stém 96,5 kilometru směrem na Prahu se srazilo nákladní auto s dodávkou a blokují jeden jízdní pruh. Přerušovaná kolona se táhne od 210. kilometru. Popojíždět budete i na dálnici D5. Na 90,5 kilometru směrem na Rozvadov došlo k požáru auta. Na místě jsou hasiči a policie. Blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Kolona má asi 8 kilometrů. A nehodu pak máme hlášenou v Praze ve Vršovické ulici. Ve směru z centra u obchodního centra Eden se srazila 3 osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte tam se zdržením.
2: Extreme Sale v online shop CZ.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
9: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
10: Pánové, ruku na srdce, na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
11: tady není co do kamen!
10: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon, dřevo ničím nenahradíš.
12: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
13: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
14: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
13: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
15: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
16: Trubky troubí, vstávat se má.
17: Jenže my máme postel z Rošty.cz a z té se fakt nevstává.
18: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
19: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
0: Počasí. Dneska večer, pak v noci a zítra ráno a dopoledne bude převážně oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera pak zítra čekáme ubývání srážek a spíše polojasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní 16 až 23.
4: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Podle jednoho postu na Instagramu Mike Myersa z minulého měsíce to vypadá, že se brzy dočkáme 4 hosty na Powerse, ale teď si zahrajeme něco z té nejúspěšnější 2.
4: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Elton John nám teď bezstarostně zpíval svoji Oscarovou píseň z Lvího krále na Hitrádiu 90, přestože má vlastně někde ve schránce složenku od soudu za neúspěšný spor s bulvárním deníkem Daily Mail, podobně jako třeba jeho manžel David Furnish, anebo Prince Harry. Za chvíli Buty a František na Hitrádiu 90.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
10: Březová! Kdy je učitel za hvězdu?
11: Když vezme děti na Březovou.
10: Březová!
12: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
13: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
10: Březová!
12: resortbřezova.cz.
14: Tak už můžu?
15: Točíme.
14: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
15: No co asi děláte, ne?
14: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
15: A dál?
14: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
15: A kde vás najdou?
14: Jako adresu?
15: Webovky.
14: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
15: Máme.
14: Hele, radši to vem znova.
16: Kolikrát jsem vám říkal, si uklidíte!
17: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveřehořovice.cz.
18: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Už jste slyšeli naší vypalovačku o boybandech. Já osobně právě tenhle ten díl našeho podcastu o fenoménech 90. let považuji za ten vůbec nejlepší, protože jsem se u něj nejvíc nasmál. Ale kdybychom to měli brát podle počtu přehrání, tak s přehledem vyhrává ne až tak veselý díl o smrti Kurta Cobaina. Když tak taky poslechněte, jestli jste to ještě neslyšeli na hitradio90.cz. Tady už je Kurt, Smells Like Teen Spirit.

0: každý máme nějaký ty svoje 90-kový srdcovky, který třeba moc lidí nezná, ale když jim je pustíme, tak to odkejvají, že je to fakt hezký. Tak doufám, že mi taky odkejvete, že Reason for Living Rodeo Frame a bylo fakt hezký teď na Hitrádiu 90. Za chvíli jedna instrumentálka.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
4: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
3: Potřebujete auto na výlet?
4: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
3: Nebo chcete styl na každý den?
4: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 Kč měsíčně.
3: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
4: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: společně s Bewitched. Dávka optimismu velkého, takového teenagerského. 8 minut před 17. na Hit Radio 90. A teď už dávka důležitých informací od dvou Lucí. Nejprve kolegyně Vytvarová a potom kolegyně Daňková. Doprava.
1: Na dálnici D1 na stém 96. a půltém kilometru směrem na Prahu havarovalo nákladní auto s dodávkou a blokují jeden jízdní pruh. Přerušovaná kolona se táhne od 210. kilometru. Popojíždět budete i na dálnici D5. Na 90.5. kilometru směrem na Rozvadov došlo k požáru auta. Na místě jsou hasiči i policie. Blokovaný je tam jeden jízdní pruh a kolona má asi 8 kilometrů. A se zdržením počítejte také na Pražském okruhu. Na 17. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Barrandov blokuje levý pruh dopravní nehoda. Kolona tady má přes 2 kilometry.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
11: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
12: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
13: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
14: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
15: Jedině v outletu Pop Airport.
14: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
15: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
14: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
15: Více na pop.cz.
16: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
17: On air.
3: online, v DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
17: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Sněmovna kvůli rozsáhlé opoziční kritice vlády ani po 6 hodinách od začátku jednání nedospěla ke schvalování programu dnešní schůze. Rozhodovat má o sporné rozpočtové novele, kterou vetoval prezident. Novelu v úvodu schůze obhajovala pouze ministryně financí. Jednání se může protáhnout do noci. Společnost Cream chce zachovat část vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Přerušila hlavní demoliční práce na torzu a s odborníky prověřuje technické možnosti, jak tuto část bezpečně oddělit a zachovat ji. Slovenská policie překazila žhářský útok na továrnu na výrobu bezpilotních systémů. Stíhá 3 cizince, které obvinila z obecného ohrožení na objednávku. 2 z nich byly zadrženi na Slovensku, další pak v Německu. Metropole čeká o víkendu další derby pražských S. Sparta investovala do zajištění bezpečnosti nedělního utkání ze Slaví 700 tisíc korun. Pražští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu. To skončilo předčasně kvůli výtržnostem slavistických fanoušků. Výkop je v neděli v 8 večer.
3: Počasí.
0: Až do zítřejšího odpoledne by mělo být převážně oblačno až zataženo, místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera pak čekáme ubývání srážek a mělo by být spíše polojasno. Nejnižší noční teploty 15 až 11, nejvyšší denní mezi 16 a 23.
3: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Co tě nezabije, to tě posílí, tak to bylo heslo i Tiny Turner, která teda měla těžký život s partnerem Mikem a to je ostatně hodně intenzivně znázorněno i ve filmu Tina Turner. A z toho si teď dáme tu úžasnou píseň, kterou k němu Tina naspívala.
3: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: První dva díly bodovaly na konci 80. let a byly od Mysterious Art, ten třetí, Omen 3, byl od Magic Affair z konce 93. a teď dozněl na Hit Radio 90. No a za chvíli moje oblíbená Natalie Imbruglia a Wishing I Was There.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na Pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na Pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
7: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. V divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se čtyřmi výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Devadesátky.
15: You got that something.
14: Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky.
15: Really, really, really wanna zig a zig.
14: Hit Radio 90.

Charles and Eddie právě teď nabídli obrovský hit What I Lie To You na Hit Rádiu 90. Hodně se psalo o tom, že Kateřina Siniaková musela na US Open do kvalifikace mixu a jak správně mnozí typovali, tuhletu podpásovku od pořadatelů přetavila s parťákem Henrym Pettnem ve dvě jasná vítězství a ovládnutí té kvaldy. A v rozhovoru po prvním zápase pak dostala otázku, čeho by ještě chtěla dosáhnout, když v deblu vyhrála vlastně úplně všechno. No tak to pořadatelům vrátila slovy. Evidentně toho musím vyhrát víc, když tady hraju kvalifikaci. Dobře, Katko. No a teď už vanastovky v Princeznách na Hit Rádiu 90.

0: Narozeniny jedinečný Gene Simmons, člen kapely Kiss, která nám teď nabídla God Gave Rock and Roll to You Too, tedy píseň, která se objevila v jednom filmu, a to V neskutečné cestě byla teda v roce 1991. Je to film, ve kterém si jednu z hlavních rolí zahrál Keanu Reeves, ale není na programu toho dnešního léta s Keanu Reevesem v Biu oko. Tam je na programu Konstantin, jak už jsem o tom dneska jednou mluvil ve vysílání Hitrádia 90. No a tohle to byl právě náš dnešní filmový hit v 17:30. Kiss. God Gave Rock and Roll to You Too. Všechno nejlepší Genu Simmonsovi, dnešnímu oslavenci, kterému je 77 let.
1: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yeso!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: 90ky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio 90.

0: Hitradio 90. Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
1: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
3: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
4: Montujeme.
5: Vyklízíme.
4: Krabice vám zapůjčíme.
5: Těžký kusy, to je naše.
4: Však recenze mluví za vše.
5: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
4: Stěhování Krbec.cz. Stěhovací a vyklízecí služby.
6: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
7: Levels.
8: Sleva, sleva, sleva, všude sleva.
9: Vyslev se na to, Franto.
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
1: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
2: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
4: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: 30 let tančícího domu.
7: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
6: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
7: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
6: Více informací na stránkách www.td30.cz.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
12: Devadesátky jsou zpátky.

Rádio 90. 90. Non-stop.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Devadesátka. Hit Radio Devadesátka.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: elitedate.cz.
6: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
7: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
8: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
7: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
8: Jirská kletba.
7: Tak přijďte.
9: Palace, divadlo, které hraje komedie.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
11: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
12: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídani.
13: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
17: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
18: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
19: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
20: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
21: Zase lítáš v oblacích.
22: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
21: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
22: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
21: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
22: Více o akci na
23: firma na zážitky
22: CZ.
24: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Devadesátka. Hit Radio Devadesátka.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru. Jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Tak už můžu?
9: Točíme.
8: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
9: No co asi děláte, ne?
8: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
9: A dál?
8: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
9: A kde vás najdou?
8: Jako adresu?
9: Webovky.
8: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
9: Máme.
8: Hele, radši to vem znova.
10: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
11: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. dveřehořovice.cz.
12: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
13: tady není co do kamen!
12: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
14: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořádně pevně. Stavmin.cz.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90.
1: Hrajeme vám 90.
2: Non-stop.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
1: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
3: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
4: Březová!
5: Kdy je učitel za hvězdu?
6: Když vezme děti na Březovou.
4: Březová!
5: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
6: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
4: Březová!
5: resortbřezova.cz.
7: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.

0: Devadesátka. Hit Radio 90. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Devadesátky. Nejlepší

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

rám 90. Non-stop! Hit Rádio 90.

Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Ahoj, my jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
2: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
1: protože pro vás máme
2: marmelády bez cukru, jahoda,
1: malina,
2: mrnka,
1: švestka
2: nebo mango.
1: Ochutnejte si bez cukru,
2: bez chemie
1: a bez výčitek. Objednávejte na marmelady s příběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.

0: Nejvíc devadesátek v českém éteru.
1: Na webu i v dabu.
0: Hit Radio 90.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort@group.cz.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.